0: Ostrava.
1: Na každom albume musí byť aspoň jedna skladba o tom, jak sa vozíme, chápeš?
0: Európa 2.
2: No music right now. This is Madonna and Sabrina Carpenter. Bring your love.
0: Na